A dokal tež před skečbu ludźo kocíš, sče přirodźe popuču. Popuču su tež kleščče, dotal sužno viac padu z korenych na FSME a boryu lozu zvěščili hač hewak tutem času.

0: down.
1: Lětšo. Što je za vas lětšo?
2: Lětšo je za mě svobodný čuť, že svojimi přečilemi tak vylekáš možno činč, večere vonka spáč, před nebjom a vesou buď.
1: Serbský rozvoz přeje vám svunčný dženj.

0: Lube dźěći, wy pojedźeće k dźědi a wóce hakle w štwórtym tydźenju a změjeće dol hakle pon w poslednim. No da, wam wile wesela pak doma, kiba zo chodźiće do hota, kiba do pěstowarnje. Na kóže pač wšitkim překrásny dźeń a dôvody skočit dźensa zawěšće tež môžeće.
1: Tola možno ne je.
2: Papa, što to je?
1: Ha-ha! Moja zárodka, moje riane květky, rože, petunie, dálie a prímelky a môj rododendron, tun riane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
3: Oje! Vaša zárodka vupada kaž také bitvišťo. Kaž po češkým nevedre a silným výcheru.
1: Aj, ale zajšvy dny bychu tola přijomne a svunčne míra.
3: Vím, praju tola jenož, zo jo tak vupada. Vidžach drie, zo máš svoju zárodku rádu, ale zo tak na ní vysáš.
2: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womire cyba a pleje za mir a pokoj.
3: Ja mi želvuje, Achimo. Môžeme ci při rumuaniu pomáč?
1: Vy dobrovoľnie ve zárodce pomáče, hač runieš byšče tež kopajncu rač moli.
3: Ach, nekak nám dženca za tým neje. Haj, smyžno trojšta rádi. Kuku, skvotmene šak neškodí.
1: Oho, to vod tebie teja. Jeli nebyšče, žno so toto přeradžili, bych vás netko měl.
2: Přeradžili? Što raz ty měníš?
1: Vysče dopokazy za to zavostajli, zosče vy tu ve zárodce zakadželi.
2: To by se zavyšče ujke myše.
1: Haj, ujke myše stepa mi, no? Sem včera večer zárodku krepil. Peršč je tu iš mehka a vožna, tak zo su vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nimače, tak a tak nichtu neveri. Nemožeče rač, dokaž žaden bůl nimače. Tunce menujce v rododendron je namakal.
2: Náš bůl? Teja, se tola rekva, zo bůl tam nidži neje.
3: Nebe tež. Sem šo přeladova. Myslach si, zo je dále lečal. Si to ze šeho z počatka vidžal a šon čas dživa dvoral.
1: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajž nevinovate jenjatka, kiž voničim ničo nevidža. Štož mě nastupa, sem drekusk přenaval, ale sem vopravče zrudne dla zárodky.
2: Si netko loze na nás?
1: Loze nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak chceće mi dobrovoljnje ve zárodce pomáč,

a byrnyž to jenož špatnoho swědomja dla było, wam wodam. Nětko pak dajmy so dodźěła, jeli smy spěšni, můžeće dženca na večo sama hišće kusk kopańcu rač. Ale prošu, nic viace blisko zarodki.

Někoci pojedu tam, zastrózy sem a ludzo pučuja wězo tež přełša rady do Danskeje. Při tamnišim Severnym Morju su si kiežku odnajili a nětko wali a so tam požumach, veżumach, morja. A přibryhy su tam zdźěla tak široke, so može samo na wiestych oficjalnych plakach ze swoim autom tam stać. Wězo, přenocować tam nesměš. A runje wot tam z Danskeje, přinže nětko k nam Tina Deko.

0: Hotelerska Vila Deko.
1: Danska spěwaka Tina Deko aus Danskeje nětko do Pariza, do stolice francuskeje, tam chce policja muža zajeć, kiž je z drogami wikował, ale při tym su hišće něšto cele hinajše našli, Mateo.
2: Kaž pisa Bild online su zastojnice při přepytowanju domska najprve raz 17 kg konopje namakali trast za 2000 euro a viacore 1000 euro barpenis, ale vosebita namakanka při rozšerenym přepytowanju wuda zomieše muž tež w obraz Pabla Picassa w jednym ze swoich składu. Muž je oficiálne menice Lada drodne wumierstva v Parizu, je tam hajteki, kajento prajteki strážnik, so popromu to postara, so, so tam ničo nestane, ale vun je v obraz prostče pokranil. A to nie je dotal tam nič tu sobu dostal, v obraz tun ma po mineniu fachu co 100 miest 12 a 15 milionami euro a pokazatre lupku Pabla Picassa, kotruž je viace kruč portretiroval.

0: Nasz motto bądźelu perfektnie, tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji beachvolleyballowej tury zatkule nastanie tak we Łotrowie cyle wiesce perfektny lieczny feeling. Pójdźcie na kóźdy pad nimo a zdrasćcie sej wasz najrzęczy niedźelski tanktop. Kaž přeco so od napo šestčich přizjevenja přiuzaja a od šestčich so potom raje. My so na vás veselimy.
1: Zatkula.
2: Nic zabyć.

A poladamy raz našim sotram a bratram do Delnej Łužicy w šuli za delnoserbsku rěč a kulturu hodmě so nětko w tutym tydźenju kompaktny kurs delnoserbskej rěče a to hižo wjac hač cici lěto o takie. Tutym tydźenju potekim sjedźenještó wjac hač 100 ludzi stu a wukraja w šulskej wałce zdźeli na łódnica uta Henšelowa a to je zaso raz jeden rekord. Kozistča přindu ze Švic a tež z Polske a trude vuknu tež znatem je zvoča serbsce tun kruč je to krajne ráda v okresa Šprevja Nysa Martin Häusler. Vjace novinko koho vokovo kompaktno koza zoniče dženca připodnju ve programe Brambarska serbsko radija v rozmove z navodnicu u tu Henšelovi připodnju od 12.

0: Stojiš naš rozvojsowy program MDR znaje, a znano po serbskim wusowanju tež dale poska, haj tun znaje zwiestosću tež wusowanje Mensch Nachbar. Stajny nedźelu večer krótko po šesćech poladamy z pomocu susodnjeho kolegu do Českeja a Polskeja, a to mjestem hižo 10 let. Nestor a moderator wusowanja je Roman Nuk. Roman je 10 leta wobdźiwaće a winujeće so temam z Českeje a Polskeje. Namakaće to poprom stajny dosć stawizno?
1: Haj na kujdze pad pola naših susodów nie poprom žene vostu dvo. To em je kuskaj, štyž z voknom ladaš susody do zarodki. Ništo so tam všetco stanje, husto doštyž kurióznoho, spodjuného. Haj a drude tež hinašo hač pola sebe doma. A ponče je to susod, kiž nie je mnohim cíle tak blízko, ryči hinašu ryč, ma hinašu nałožki a mašnia, svieči hinak a lada husto doštyž na svetové podavky hinak hač mytule v Nímskej. Po takým hač runieš je von blízko, ešte tola za mnohých, tu by Zakský znamenša trošku cúze susod a mycio, môj český kolega Petr Kumfa a polský kolega Tomáš Sekora spýtame v našim vusovaniu, zo so susodža tola džina boli zbíža.
0: A poradži so to? Ja mi nemáču nekaký feedback? Kajka daje poprom rezonanca?
1: No hej, tu máme na kúži pát. Dostaneme stajne za so listy, aj a tyž mielky s pokývami za dalšie témy, ale tyž prašená so nám štiedu. Kaž napríklad, kak to jevi český zmaut na autodroch, abo vupáči so opravdu vuprava na hodu nevíky ve Vroclavju. Ja vím, so nás vo sebe v raničných končinách svúchaja, po takým tam, kdež je súsod celý blízky, ale máme tyž ve Serbach fenu, kýž so stajne nedželu zetkaja na besadu, also bychu z Romanie Mensch Nachbar suchali.
0: A Romanie, kajke teme tla ludzi najbolje zajmuja?
1: Na hajto nie je runy won przeco ta hulka politika. Skiery takie tun šidne dżein. A šidne, neušidne vosibitosće, kaž například hižo lita trajace pytane v Polskej za v podkopkach pozdatne zubenym čaom, kiž mieše zvoto z NS časa skvadovane po takim tekešto potajne. Ale zajmowe sú tiež přirunovania. Keko renty dostanu v Českej a Polskej, kak sveča dżein mačare pola susodu, abo štočinja poprom dži v Českej a Polskej v Rozinach. A što ješ naše dječi v tem zisku najbolje mjaza, če odla maja susodžić dječi 8 a lica samo 9 neđeli svobodne.
0: Mensch Nachbar, reka vusovanje, kiš polada stajne neđelu na podavki pola naših susodu. Roman Nuk je jeden z moderatorov tutoho vusovanja, a tute je lica 10 let stare vutrobničak Romanje.

Jetzt po takim wspomina župa Andrej Zela Wojerec na wusahowacu serbsku wosobinu města na Augusta Lapšticha. Před 100 letami po takim Cinato Julija 1926 zemry serbski písmiki stajer a knihi čišćer, wobsednik čišćernje ze serbskim poskitkom, nakvada, redaktor, kajštež serbski pracovar a angažovane měšćan ve Wojerecach vunbu sobu założer a dolhodnje předseda Wojerowskeho serbskeho burskeho towarstwa organizovaše serbske kulturne živjenje a skutkovaše sam aktivnje sobu. A z tutej příčiny po takim věnuje jemu dženca v odpovědné zariadovanie a tute bude po podňu štyrioch ve Wojerowskim domovinským domě respektivně krotke spomínanie po tohem nebion bude při tvareniu nedešie čišćernie. Tam je nečiši azijski hoščenc, přirožku drohu stará berlínska a droha tešnovie ve Wojerecach. A potom svišiče přednož Kvernera Sroki k skutkovanju Augusta Lapšticha ve domovinskim domě. A potom je volna rozmova s přikuskom a Bernd Kpitkunning stund cove zariadovanie hudžbne voprubi po takim dženca popodňu štyrioch. Ve Wojerecach.

0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj ein bisschen an wie eine Mini-Drohne, ne? Was klingt beim Vorbeifliegen denn so? Manchmal muss man eben auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Haben Sie vielleicht eine Idee? Dann melden Sie sich gerne zum Beispiel telefonisch unter 01375 800 800 für 14 Cent. Wir verschenken im Tausch auch wieder ein MDR Sachsen Sommerüberraschungspäckchen heute unter allen, die beim Rätseln mitmachen. Also, welches Insekt surrt heute bei uns durchs Programm?
1: Ich höre was, was du nicht siehst. Welches Insekt summt hier? Raten Sie mit in der MDR Sachsen App oder unter mdrsachsenradio.de.

Kunstdźenja, tobie tež wulki Haligali Salowje, tam su zaso raz měli kuntworowe reje staricy lerni. To je, gdyż přijdeš ze Sulšec za kapałku potom naliwo. Dwaj floraj su tam lieca měli, to je prini raz tam tak było. Junu techno a party hudźba a junu tajke spěwy zomóžeš kóždu štučku prawie sobu bjakać. K tomu mějachu 4 bary a jako highlight su tam Salowje, gdyż jak je poprawom šorune kajž pomaska dwaj wodopadej měli. Kotrež staj byłoj podla wolnego jewišća a wiezo perfektnie uswietlenie, chyba kšak tam najskiery wodopady jenoś z telewizje znaja. Ale cool idea, tošče druge nie mějachmy tak. Unie na čopych večorach je to z jamyslu jara praktiske. A tak su potekim Salowje muli pojadne hejsovač.

0: Nic jenož we Wotrowje so dźensa volleyball raje, beach volleyball. Volleyballistča prěnjeho mustwa sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy su sobotu a njedźelu nědom dwaj wulke beach volleyballowej turniraj přewjedli. Jeden ze zamojitych sobotu bě Josef Krautz.
1: Wosmo byli 12 mustwa, a wedro běše super, one a běše přijomne čupfo, one so njedešo. Ta organizacija běše tě super. A favoriča so njesu přesadžili, one su byli dwie prajora z regionali z Lipska podla, te su jenož cyče odwali, prvne su odwali, dvajo z Budyšina.
0: Do byčarskej dvojce raje štaj Paul Hanšik a Peter Novak. Duo přesadži so finalu z 2-1 po sadžbach přečivo Horčany Jany Zarenke a Budyšany Eliasy Kumary. Beach volleyballowy turnier sobotu bě z 12 cyłkami wuknihowany.

0: jsem já tu zadku tu poskal.
1: O.
0: Što se dnitko?
1: Martine. Myslí na to.
2: Kdo jsi pojďte do toho?

0: Wročatu live z Łotrowa, ja přeš steju tu při Rajništu, tu so pilnje volejbul raje. A što ješ je naši beat štúrje z Čehovau, hač? Namjestnje abo přes radio tunje jednu rubriku stajnje zas slyšal v posledních týdženách, menujte z Čehovace.
1: Spodjune mjena
2: za spodjune mústva.
0: Cele pravje spodjune mjena a ja sem na dženstnišu liščinu raz dokładnie poladal a jedne mjeno je mi tam napadnilo, dokéž te posledných týdženiach ešte nesme tak slyšeli, respektíve videli. Menujte Valkyra Lena. To je jedno mústvo z mústvo dženca tu namiestne v Łotrowje a přimli ste a jeden volejbulist to mjeno zaujšte to ešte znaja David Vočer. On je se tu s mústvom Valkyra Lena dojel. Davido, jenož za všich tu namiestne a tež za připosluchajú štú ešte, odkal ste si tu dojeli do Łotrowa?
3: A to je nemalké volejbový mústvo z Radora. Ja som sa tým štú ako trener.
0: Što to přestare?
3: Nie, runak je zola do mojej tohle. I Jens Hennisch ako trener.
0: Nic fit?
3: Na to šun, ale... Ty ta víš, zola, jetlag, to bom všetko skladca. Hej, musím nemusť z Radora a tie mena je celé případné na sebo. Tam je nikto in reálne spil za našu Lenu napísal, když ríka runy tak, až naše mústvo. Šestor sme sa Jens tak menovali a k češči tutemu neznatému, mu Jens sa tak rajemo. A poprvom smo předvěhali, ty měli dobuč, to byl se božo, je těch prvních cíl rách. Kusk nejo tak vukristalizovalo, že budeme dobuč tohle. Aj, jsme to jen ráno večer měli.
0: Trenor potek jim nespokojom na tom, že dobíme dživáč, ale Valkyra Lena potek jim jenom ústvo, když tu hoj, nic direktně, trošku wabi nečiní za jeden spil, ale hoj, to na kůže pát tež zajímavý pozadk za jedno měno, jednoho ústva, tu dženca by otruje.

0: Zadkula.
1: Neuse Zeusy. Kóždu pondźedu.
2: Zejčan Paul Domš je čera baćonju letuši CGB wo njemske dumporowe mištorstwo dobył. Druhe městno obsadzi Markus Donat z baćonja, načelnik cyrkona hodnočenja Filip Kral z Rožanta bu jenoš čtvrty, dokelž by on s dalšimaj pilotomaj bezposrednje po hubědžowanju na čarje, štož dovolene nie. Za to pokłosta nawodnictwo hubědžowanja trójku ze žołtej kartu a pjeć přidatnymi sekundami. Žonske koparske mustwo Lok Slepo raje noj rajnej dobje we okresnej lize zapadoužijskeho koparskeho zwjazdka VFV. Koparski cuk ze srjedźneje Užice, kotrymž raje tež koparka serbskeho mustwa Emi Kistca z Brezovki, zmieni z koparskeho okresa Delnja Užica do Hornje Užice, Slepjanki su so tež za pokalne ubieđovanje přizjewili. Rěčnicy staršiskich radow na serbskim gymnaziju Budyšinje su so ze zastupjerjemi krajneho zarjada za šulu a kubwanje na rozmowu zetkali. Kajs dźěli rěčnik staršiskich radow Tomasz Wenzel chce so nawoda kubwanišća wo utworjenje městna za šulsku asistencu pracować, co bychu so učerjo bóle podpěrali. Njedostatk serbsce rěčacych učerjo pak njehodźi so runač, dokelž wobsteji w tym nastupanju generelny njedostatk, a serbsce učerjo napřikład ze šelakich přičin na druhý šulach dživaja, na čož LASUB žaden vliv nima. Po zadk rozmowy bie so na serbskim gymnaziju poprachowacych maćernorycznych serbskich učerjo dla od nového šulského leta viac po koncepcie 2+ neuvučuja. Niedźe 1600 dzieci z biskopstwa Drježdżany Mišno je so srjedu na dźěčacym putnikowaniu rožinče wobdźěliło. Podla bychu tež dzieci ze všech serbskich katolskich osadov, do dvůrěčnej božemši s biskopom Heinrichom Timmer Eversom by nimo serbského zvůneho podžela tež serbská dzieťaca šola s viacorými serbskými zpěvami zapřijeta. Letuše dzieťace putnikovanie měše hesło zromadnie so radži.
0: Zadkula.
1: Neuse Zeusy. Kóždu pondźedu.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Před někotrými menšinami jste slyšeli Neusy Zeusy, kde se daje pola nás tajně dževětších, to říká, že jsme městem druhé hodince našeho dženstnějšího usuvania a tak se potekím tyž turnír na pjatej stáci naše bičtury v Votrově pomoku ke konci kýla, respektivně unblíží se horci fáze. Na to jsou na každý pát veselu a tu ve usuvaniu vězo ničo nezakomčíče, ale věnujeme sobě u druhé hodinky tyž druhým športovým témam, o tom potom poždíšo viace. Franz nam netko najprve raz přeradzi, na kotru hudźbu smieće so veselić.
1: Vítajte do druhej hodiny, tež za nju mam prawe bić za was. Naprzykład TikTok od spiewaki Kesha.
2: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: Before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure.
1: Ignaz Wiesela zaspiewa spiew Check Dom.

0: Kuba, Kuba Libre.
1: Ale nětko zahajíme druhou hodinu najprv do junu z našej super Zadkula Beach hymnu.
2: Zadkula.
3: Zadkula.
4: Je vostudve.
5: Ach, Kale, što máš tyčen sa očo předjúdžane? Žence je pundžela. To dala vizo jenojš.
6: Zadkula Beach.

Hi, Rocha tu live z Wotroa, jsme mestem hižo, druhý hodžince našeho dženskýšeho wusowania, to říká naše wusowanie tequila so pomalku ke konci, wieso nic čišče išče, ale tež náš turnier tun, tu hižo šako od šestčích běží, od napo šestčích můžachu so můstva tu přizevíč a od šestčích je so potom dybkovně turnier zafizdal a tyž je nětko podževečích, to můžeče si myslíč, zoso náš turnier tež pomoku ke konci kila. Jsme městem hižo v KO fáze, po takým štvorčfinále so tu runě raje, posledná menšina prvního štvorčfinála so tu runě zahají a tun raje so měž serbský raketu a stroboefekt a tyž Peter Kluč raje přečivo cypelkatým cyketaruškám. Serbská raketa a Peter Kluč to z tým můstvě, když jste hižo stáciu dobili lica na letuši bičture po takým nivo tu dženca tež zaso vysoký v přichodných menšinách potom zoniče kajke můstvě ještě přesadživo a hoj, ja so veselu na napjatery tu netko v KO nefáze.

Haj, prěnje štvórčfinalny rjez, tež sa tu jižo minowaj. Nydom potom jace k tomu. A kaž sem prede runi jižo prěnje hodźince naspomnił, a kaž sme tu tež live o usuwanju słyšeli, mamy kóždu staciu lica jeden motto, a tuto nie dźensa tanktopy. A na tutym miestnje chcu vám motto přeradzić za přichodnú staciu, kotraž budže přichodnú pundželu potom Radworju za 5690 pod ekim. A tam budže motto váš najrenší kłobuk. Pod ekim tam môžete sa tež opravdže sja myslu nešto rjane přemyslić, kreativní byč a najrenší kłobuk upakovač, što je včera snano Wimbledon finále ladao, včera večer. Tu nie si tamu trošku inspiracije o to zač, tam je druhým Jennifer Lopez, oborským kubukom, publiku mesiežava. Po takým přichodný týden v Radvorju potom šice přinšče vašim najrenším, s vašim najrenším kubukom.

Koparske swětowe mištrostwa Sewernej Americe so nakileja, jako přichodne sleduje te potom hižo poufinalnej rje. Poslednji wobdźělnikaj za njej su so v noce od soboty na njedźelu zwěsćili, jako prěnje Jendźelska, kotraž přesadži so po 120 či menšinach z 2-1 přečiwo Norwegskej, přičimž njebě Tomas Tuchel z wukonom svojich kowanců ani cyle spokojom. Na koncu pak su so tola přečiwo Erlinge Hollandy a jeho Wikingam přesadžili, tak so su Lubuškojo fenu nětko won. Tež Argentinjenjo trebachu 120 menšinov, predahač su přečivo švýcarskej z 3-1 dobili. Škoda, předevšim, dokež bych u Švýcario od 72. menšiny jeden raja menje. A příčina za to by vastojčka Brela Embolova, kotruž nedobíš rozumíč, ale ovladajče si najlipe raz sami, jeli to ište nesče. Na každý pad po takým končný stav 3-1 za Argentinsku, Jucerika potom francouzská přečivo španijské a sredu jenželská přečivo argentinské. Potom nedželu smíme se so tež již na ulky finále New Yorku veselíč.

Haj, naša horca faza tu beži při turnierje na 5. staci Zadkula Beach Volleyballu je tu v Wotrowje. A runje je so po finale zakončil, tak so môžeme nedom tu startovať s našim vulkým finálom na dženstnišej staci. A v prvním pofinálu je so pesku přesadživo mústvo Peter Kluč, po takým jedné mústvo, kýž je hižo raz jednu staciu dobylo, okolo Eliasa Komora a Kaspara Džísvoka. A v druhým pofinálu to by Jara Snadna, Jara Huskara Deleka na Travniku, tam je serbská raketa so z 13-12 přečivo pivovej elíče přesadživa, po takým netko reka vulký finále Peter Kluč přečivo serbské rakete. Dwaj dobyčerjaj našich stacijo, po takim nastupitaj přečivo sebi, to budže na piatara. Nietko raje so dvojca čo jednače a tež vonju a obora je tu nietko sviecu zasvičiva, tak so môžeme so na jara na piatu ru veselič.

Ja so přizuju live z wulkoho finala. Dźensniše je 5. stacije za Adkula Beach Volleyballowe Tore. Kajž prajne serbska raketa nastupi tu runje přečiło mustwje Peter Klucz. To staj dobyčeri, tež hižo praj minanje staciju letuše Tore po takim jara wysoki niwo. Chceme celé jednore raz nuč spoladač. V prvnej sáčbe stej tu runie 6-6, raj sa hač do jednáče, po takým jara krótke sáčbe tu dobí v opravdže na dybk šítko trichič a stav pokaza zoj to urunanara a tež dež na rajništo poladame je to v opravdže vysoký nivo a urunane. Všistajne máte kovo s nadbehom. Silný blok ale na to svojsko rajnišča tak, zo je to dybk za serbskú raketu 7-6 stej svieca tu svieči a máš tu opravdže trošku flair, kajž v malkým štádione, šako je tu aj napravo také dže hore, tak zmoža ľudžo tu sedžeč. Přistajene Jan Zahank do bloka, přistajene od Matekovo další nadby, Jan Zahank zase přistaj Kasper Gisvauk, trošku předaloko pod bulom byl takzvanému Nuc Beach 8-6. Kilian Cish s nadavkom, Přizvate od Eliasa Komora, Samuel Paška přistají, Kasper Gisvauk s lopom, Matej Krobo přiúza, Metod Hoza do bloka použijú, aj Clever Dybk, 9-6, ja dám do přichodného zpěva a so potom ešte raz přizvíjú.